0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Here it is. 1, 2, 3.

check out some rare function, baby.

0: Posloucháte
1: Chalo Music Radio.

nedokázat. Bez odpovědi znova se zastázat, být vzhůru hozen a zase klesnout dolů.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajdašrot, my jsme na šrot.
4: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
5: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
8: Se Zuzanou Maxa.
5: Single Story.
9: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
10: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
11: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
12: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
11: Nalaď si Fonotač.
12: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
11: Fonotač.
12: No tak to roztoč.
11: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
13: Color Music Radio.
14: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný

až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. Dám ti trát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí háj, háj, háj.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Krátce po 12. hodině, čerstvé polední menu od mikrofonu. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Pokud posloucháte v páteční premiéře, tak střídám Martina Svátka a jeho dopolední dvouhodinový blok plný skvělý muziky. Zkusím adekvátně navázat. A jsem moc rád, že můžeme takhle společně tvořit tým a takhle si předávat tu pomyslnou štafetu nebo kormidlo nebo DJský pult, říkejte tomu, jak chcete. Každopádně teď jsme se připojili tady ke mně do studia a následující hodinou vás budu provázet já a dnes jsem začal Curtisem Mayfieldem, protože máme v Praze takový jeden obchůdek plný CDček a vinylů z druhé ruky. A přesto, že už to skoro nemám kam dávat, tak tolik miluju muziku a tolik miluju objevovat nový zajímavý věci, anebo třeba i starý, který nemám v digitální podobě. A takže jsem zase včera šel pro jedno, dvě CDčka, odešel jsem s paklem asi 10, tak Curtis Mayfield byl jedním z nich a tím druhým CDčkem, který jsem si odnesl, to je deska jménem Color Me Free. A zaspívám právě teď Joss Stone a k tomu tam ještě navíc hostuje Sheila E. Posloucháte Color Music Radio, polední menu. Zdravím od Karlovy Varu až po Opavu a všude, kdekoliv posloucháte FM, DAB plus internety. Skvělý, že jste s náma. Zdravím taky parťáky Roy to Ice Cream a MacParts.cz. A takhle to z té Darmagája i dnes budeme soutěžit.

Posloucháte Polední medy na Color Music a Radio a prosloucháme poprvé věci, které jsem si včera pořídil v tom mým oblíbeném secondhandovém storu, kde se vždycky ponořím, jdu tam jenom na 5 minut. Včera to byla zhruba hodina a furt jsem objevoval, tak jsem potom poslouchal různé věci. A některý, nebo většinu z toho vlastně beru ne proto, abych tvořil si nějaký velký archív, ale protože jsem si říkal, takovouhle skvělou muziku, to se bude skvěle hodit do poledního menu a do vysílání Color Music Radio. Tak tohle to je samozřejmě jedna z desek, kterou když jsem tam zahlídnul, tak jsem ji tam nemohl nechat. A schválně, kdo víte, kdo vám to zpíval? Bobby McFerrin. Obrovský hudební inovátor, který pracuje, jeho nástrojem je hlas, který ho samozřejmě celý svět zná kvůli hitu Don't Worry Be Happy, který napsal tak jako mimo děk ve studiu z legrace. A on se stal takovýmhle megahitem, ale který ještě dávno předtím už tvořil hodně zajímavou muziku, hodně vědomou muziku, hodně pracoval s rytmy, melodiemi, hodně pracoval s různýma dalšíma zajímavýma muzikantama napříč žánry, jako je třeba Yo-Yo Ma, jako je Herbie Hancock, teď mi vypadlo jméno, ale za chvilku si ho dám, jo, Richard Bona a další. A mě prostě byly tam dvě desky, bylo tam jeho Best Of a byla tam jeho album, který se jmenuje Bang Zoom, z kterého jsme si zahrali teďka věc jménem Friends. A já jsem si to album pustil a musím se přiznat, že jsem ho předtím neznal. A odešel jsem s oběma deskama, s těma best hits, samozřejmě klasikama, ale odešel jsem i s touhletou deskou, protože mě chytla někde, se mnou zarezonovala. Tak vám dám ještě jednu, podle který se ta deska jmenuje Bang Zoom, Bobby McFerrin. Posloucháte Polední meny? A dneska to máme pestrý, tak dobrou chuť a příjemný poslech. Rozširujeme hudební obzory.

Pokud nějaký rozbijete a potřebujete pomoc, tak právě oni vám můžou pomoct, ale i se spousty dalšíma věcma, tak se můžete u něj zastavit rovnou v MacParts.cz buď online, anebo u Pražského povstání, kde mají servis. Poděkování pro ně, poděkování taky pro Rovito Ice Cream, který dělají skvělý nanuky v bio ro provedení jahodový, čokoládový, arašidový a nově nejenom na pejly, na špachtly, ale nově taky kornoutový a jsou úplně delikatesní, tak vřele doporučuju. Zdraví mlsání bez cukru, Rovito, R-A-2-TV i to. A v neposlední řadě poděkování pro nakladatelství Darmagaya, který je rodinný nakladatelství a který vydává už přes 33 let skvělý zajímavý knížky. Původně začínalo s buddhismem, postupně se to začalo rozšiřovat i do dalších témat, jako jsou třeba japonský haiku, vůbec kultura, umění, Asie, hodně knížky o meditaci, o sebepoznávání z různých perspektiv, z různých krajů. Taky jedním sloganem bylo knížky pro přemýšlivé lidi a taky nakladatelství specializující se na mimoevropské kultury. Ale zdaleka nejenom, opravdu svoje si tam můžete najít, ať už jste žena, muž, dítě, mladý nebo starý, v uvozovkách starý, tak vřele doporučuji včetně klasik, jako je Tao Te Ching, nebo Tibetská kniha mrtvých, nebo slavná Diamantová sutra, takovýhle jako úplný totální klasiky všech dob, až po třeba novinku jménem Psychedelika a duše od pána, který se jmenuje Simon Jungler a který teď se v Praze objevil v rámci světu knihy. A o tady tu knížku právě budeme soutěžit, za chvilku vám povím soutěžní otázku. Ale ještě předtím nás čekají mimo jiné Incognito z desky Tomorrow's New Dream, nový sen zítřku a jedna letní, v který zpívá Joy Rose, Haze of Summer.

Mary J. Blige, další CDčko, co prostě v tom obchodu včera nešlo nechat z desky The Breakthrough, album z roku 2005. Jo, tam se teďka hodně zvukově pohybují, někdy mezi 95. a 2005. Objevují spousty klenotů, které teda vyšly. Některý z nich se jim dařilo, některý zapadli. Každopádně samozřejmě Mary J. Nemusím určitě představovat, na této desce hostují třeba Will.i.am a Jay-Z, anebo v tady tomhletom songu Rafael Sadiq. Předtím to byly Incognito a teď vás čeká slibovaná soutěž o knihu Psychedelika a duše s podtitulem Mýtický průvodce psychedelickým léčením, hlubinou psychologií a kulturní nápravou. Anotace té knihy, mytologická cesta 10 archetypy psychedelického léčení, starodávné příběhy, konkrétní nástroje a vhledy hlubinné psychologie. Tato kniha je koncipována pro novou generaci průvodců a hledajících. Vzývá tradice jungovské hlubinné psychologie, mytologie a moudrosti domorodých kultur, aby dokázala odpovědět na zásadní otázku naší doby. Jak může nově vznikající obor psychedelické medicíny uzdravit duši v době planetární krize a zároveň kolektivní příležitosti? Opravdu hodně zajímavá kniha, kterou napsal Simon Jugler, zkušený terapeut, který pracuje hlavně s, jak se říká, lidově kouzelnými houbičkami v legálním kontextu a hlavně ne v takovém tom klasickým měřícím farmaceutickým rozměru. Naopak vlastně chce spíš upozornit na duši, kterou entiogeny ukazují. A ta knižka je opravdu hodně zajímavá, ať už vás téma psychedelik zajímá, anebo vás zajímá to téma duše samotný. A jeden z vás tuto knižku vyhraje, kdo mi napíše, v jaké edici tato kniha u nakladatelství Dharmagaya vyšla. Najdete to úplně snadno dharmagaia.cz a stačí mi napsat e-mail na lukas@radiocolor.cz, kdybyste tuhle knihu chtěli vyhrát. A tak to byla soutěž a ještě jednou poděkování nakladatelství Dharmagaya za podporu pro polední meny. Moc si toho vážím a jsem moc rád za všechny ty knížky, které vycházejí. Na mátku možná bych mohl ještě zmínit, že příští týden vyjde po asi 25 letech nové vydání knihy Uvolnit sevření mysli, což je z zen buddhistická klasika z Japonska. A chystá se taky dotisk nádherných Rumiho veršů, kniha jménem Masnaví a tak dále, tak dále. Dharmagaia.cz, tam se dozvíte více. A když se podívám na hodiny, tak vidím, že teď je nejvyšší čas se s vámi rozloučit, ale aspoň jeden song, možná i dva, se nám tam ještě vejdou. Takže dobrou chuť a krásný odpoledne vám přeje Lukáš Kolíbal. Tohle bylo Polední meny a těším se na brzkou slyšenou.

M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: si na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Album týdne na Color Music Radio práve teď a tady. S veľkou radostí konečne vám zahrajú desku, ktorou mám opravdu hodne rád už od jejího vydání v roce 1998. A ta deska se jmenuje The Miseducation of Lauryn Hill. Je to první solové a vlastně jediné velké solové album Lauryn Hill, která byla předtím součástí tria The Fugees. A tuto desku vydala u labelu Rough House Records a Columbia Records. A je to koncepční album, který učí o lásce, o vztazích, o soucitu, o mateřství, o víře a o skvělé muzice. Najdete na ní hip-hop, R&B, soul, ale i trochu reggae. Mezi hosty D'Angelo, Mary J. Blige, Carlos Santana. V songu To Zion, který byl věnovaný jejímu čerstvě narozenému synovi. Ta deska je hodně ovlivněná Jamajkou, protože tehdy Lauryn žila s Rohanem Marleym, s jedním ze synů Boba Marleyho, a tak část té desky vznikla v jamajském Tuff Gong studiu, který zakládal Bob Marley v Kingstonu. A další, ta hlavní část potom vznikla v New Yorku a v New Jersey. A mimochodem v jednom songu si tam pozvala tehdy neznámýho klavíristu, z kterého se později stal John Legend. Takže ta deska byla zásadní pro mnoho dalších souvislostí do budoucna a dnes vlastně takřka 28 let od vydání té desky pořád vnímám, že je naprosto nadčasová klasika, která nestárne a která inspiruje mnoho dalších generací umělců potom. Celá délka té desky je 77 minut 39 vteřin, ale já mám pro vás jenom 59 minut 59 vteřin, takže vám ji nemůžu dát celou, ale dám vám aspoň takovouhle hodinovou ukázku, včetně všech skytů, který tam jsou, a kdo chcete si pustit celou tu desku, tak vřele doporučuji, tohle je zrovna jedna, kterou určitě se vyplatí mít ideálně na vinilu nebo na nějakým jiným dlouhohrajícím nosiči. Takže dámy a pánové, příjemný poslech Lauryn Hill a její geniální album The Miseducation of Lauryn Hill právě teď, album týdne na Color Music Radio. Příjemný poslech.
1: Please respond when I call your name. Kevin Charles, Jairus Boykin, Alicia Simmons, Philip Valdez, Gabrielle Salado, Latoya Bradbury, and Tom Mitchell, Shaquan Sutton, Corey Thomas, Tyron Lucas, Kamiya Caldwell, Tamika Marshall, Lauryn Hill. Lauryn Hill. Lauryn Hill, Walter Spates,

One day, I'm gonna understand. Zaya.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
7: Ladies and gentlemen.
8: Can I please have your attention?
9: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
10: Let's find out. Ready, set, go.
11: Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: Smooth jazz, fusion, soul and funky music s Vláďou Drtinou v pořadu Sax Appeal na Radio Color.

Příjemný poslech a ničím narušený sound frekvence Rádia Color. Po týdnu je tady opět pravidelný pořad Sex Appeal, u kterého se setkáváme v tento čas a nabízíme si převážně saxofonovou muziku z oblasti R&B, soul, funky music, jazzu, latiny a fusion. I dnes vás zdraví Vládě Trtina a přeje ničím narušený poslech a samozřejmě je tady velká pohoda s kapelou Spyro Gyra. Tak ať se vám dobře poslouchá, krásné odpoledne vám všem.

Spyro Gyra, Jay Bekenstein, Tom Schumann a jeden z průkopníků moderního saxofonového groovu, vynikající kapela, která samozřejmě koncertuje dodnes a vydává skvělá alba. Move and Groove, to je další novinka pro dnešní odpolední sax appeal. Charles P. Walker. Posloucháte Radio Color.

My jsme se ponořili do brazilského můdu. Tohle to byl Javan, kterého doprovodila vokální čtvrtice The Manhattan Transfer a solo na tenor saxofonu měl legendární Stan Getz. No a další velká hvězdná sestava na další nahrávce, to je Mr. David Sanborn a s ním Marcus Miller. 100 Waves. A dáme si jednu live nahrávku, která doufám, že vás potěší pro dnešní Sax Appeal. David Sanborn.

dancing. Gotta give it up. Na Radio Color Mr. Tom Scott, vynikající saxofonista, skladatel a aranžér, také působil v kapele Blues Brothers a v kapele LA Express. To je Tom Scott a samozřejmě velká saxofonová legenda. No a my si dáme teď prostor pro skvělou trumpetu. Nikdo jiný než Dizzy Gillespie, velká jazzová legenda v tuto chvíli ve skladbě Free Ride.

0: Čas pro sax na Radio Color. Skladba Smooth v podání vynikajícího chlapíka je jménem Ed Cale. Legenda mezi legendami, skvělý jazzman, soulman, funkman, Mr. Ed Cale. Sax Appeal se pomalu blíží ke konci, já vám samozřejmě přeju příjemný poslech našeho rádia u dalších pořadů a my se uslyšíme v pravidelném čase vždy v neděli mezi 15. a 16. hodinou, ale také můžete ladit ve čtvrtek a to v 18 hodin anebo v sobotu ve 13. Mějte se krásně a mějte se sexy. Al Jarreau, Rainbow in Your Eyes. Ahoj.
1: Got a hold on

0: a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít. Raví to zmrzka. Feel good mlsání.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Byly 4 hodiny.
2: Hudba všech barev.
3: Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Tak dámy a pánové, hezké, dobré ráno. Máme čtvrtek, 2. července. A samozřejmě, protože se bude reprízovat čtvrtek v neděli, tak všem přeju i hezké nedělní odpoledne. Dneska si dáme takovej britský pop. Jako první to dnes odstartují OMD a jejich písnička If You Leave. Tak se mějte krásně. Posloucháte Color Music Radio. A všechny vás zdraví Roman.

orchestral Maneuvers in the Dark, If You Leave. 7 hodin a 9 minut a dnes slaví svátek Patricie, tak všem Patricím přeje samozřejmě komplet Radio Color, jen to nej a vše nej. No a teď si dáme Tears for Fears, Pale Shelter. Taky výborná pecka.

Bella Shelter, Tears for Fears na Color Music Radio. A vrací se nám normální léto. Rekordní vlna veder je u konce. Po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu. Přibude také oblačnosti a srážek. Na začátku příštího týdne se může ještě ochladit a srážky budou pravděpodobně četnější. Ale v každém případě asi už nezažijeme takový vedra, jako byly minulý víkend. Tak uvidíme. Tady jsou Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Máme 7 hodin, 14 minut. Posloucháte Color Music Radio. A Roman vám přeje jenom to nej.

Only the Way With You. Tak to byl Roche Ford na Color Music Radio. Zítra nám začíná Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. A těšit se můžeme na spoustu hvězd, ale na největší, na Dustina Hoffmana. Tak, uvidíme ho určitě na internetu i v televizi. Tady jsou ABC.

byli ABC a tady jsou Blank Manche, Don't Tell Me. A jak jsem říkal na úplném začátku, dnes jedeme takový britský pop, protože máme čtvrtek a taky v repríze neděli odpoledne, tak si to společně

Tak to byly Blancmange, Don't Tell Me, a koukám na internet a je tady jedna velmi pozitivní zpráva. A taky trošku vtipná. Ronaldo má nové auto, ale už si však nejspíš ani nepamatuje, kolikáté to vlastně je. Jediné, co mu chybí, je asi titul mistra světa. Ale teď si udělal radost a koupil si nové Bugatti. No, tak mu gratulujem a držíme palce, aby taky aspoň jednou vyhrál titula mistra světa. Tak a tady je Jimmy Somerville, Bronsky Beat a Small Town Boy. Small Town Boy. Posloucháte Color Music Radio a máme 7 hodin 28 minut. Je čtvrtek 2. července a jak jsem říkal, svátek slaví Patricie, tak si to holky užijte.

Runaway, Tenaway, Small Town Boy, tak to byly Bronský beat. A tady jsou Classic Nivo, 1999. Jo, upřímně, to byly ještě krásný roky. Ale budou, nebojte, budou i do budoucna. 7.32, 16.32. Čtvrtek a neděle. Tak všechny vás zdraví Romeo a přeju vám nádherný den.

1999. Klasik s Nivo. Tak chodí mi docela dost e-mailů, a abyste měli přání na písničky, tak vám splním teď dvě přání za sebou. Tak první bude mít na svědomí Culture Club, Karma Chameleon, to si přála Radek, a potom taky samozřejmě chlapec, jmenuje se Míra, a ten si přeje Depeche Mode, Enjoy the Silence. Tak obě dvě přání vám rád ve čtvrtek splním.

Argo, to byl rychlej mix. Tak to byly Culture Club, Karma Chameleon, no a tady, jak jsem říkal, pro Míru, Enjoy the Silence. Tak Míro, uži si to. Stejně jako já. Užijeme si silence, užijeme si ticho. V žádném případě ticho, posloucháte Color.

Love. Echo and the Bunnymen. Tak ty to hezky rozjeli. Tak máme 7 hodin 47 minut. Máme čtvrtek a taky neděli odpoledne, protože tam se čtvrtek reprízuje. A tady jsou Eurythmics. Love is a Stranger. Dneska jsme navštívili Velkou Británii. Máme takový britský čtvrtek. Tak všem vám přeju krásný ráno.

Love is a Stranger, Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics. Posloucháte ranní show, která se jmenuje Romeo Show, muzika, která chybí. Ano, chybí nám spoustu muziky. I když na Koloru můžete slyšet veškerou muziku, je to prostě hudba plná barev. Tady jsou Fiction Factory a Feels Like Heaven. No, už se nám to krátí. Máme 7 hodin 50 minut.

Like Heaven, Fiction Factory. No a jak už jsem dnes říkal, Cristiano Ronaldo má nové auto, už sám ani neví kolikáté, ale má krásný Bugatti, tak si dáme písničku od Garyho Newmana, která se jmenuje Auta, čili Cars. Je to předposlední moje písnička, za chviličku už to roztočí Friky, pak Martin Svátek, Lukáš Kolíbal a další borci na kolonu. 7.54 a tady už jsou auta Gary Newmana Cars.

Gary Newman a Cars. Tak se, dámy a pánové, mějte krásně, přeju vám opravdu nádherný čtvrtek a doufám, že počasí bude hrozně příjemný, tak by to mělo být. Aspoň tak, jak to ukazuje internet, že dneska bude velmi příjemný den. Tak se mějte moc fajn, přeju vám krásný čtvrtek, repríze i krásnou neděli a těším se na vás opět zítra ráno. Mějte se moc fajn. A tady jsou Fun Boy 3.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
6: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
7: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zletníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
6: Cajdašrot.
7: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
8: Cajdašrot, my jsme na šrot.
9: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
10: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
11: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
12: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
13: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
14: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
13: Ja.
14: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

Potřebná hodina Honzy Martina. I'll protect you from the wounded claw. Keep the vampires from your door. No, to je to, co posloucháte, koleračky a koleráci, já vás zdravím. A pokud mě slyšíte v premiéře v neděli, tak máme 5. července a proto zase tady budeme mít nějaké oslavence. Tady to, co teďka dohrálo, to ovšem ještě nejsou oni, to byli Frankie a hlavně taky zpěvačka Paris Red, ale šlo o to, že ta písnička se jmenuje The Power of Love a asi ji znáte v podání skupiny Frankie Goes to Hollywood. Ovšem ani tu teď neuslyšíte, protože my si pustíme pouze stejnojmenou píseň The Power of Love, kterou mají na svědomí Huey Lewis and the News a bude znít zrovna dneska, protože právě Huey Lewis má dneska narozky, je mu 76 let. No a je i textařem té pesky.

No a stejný věk dneska potkal taky Mikea Monarcha, kytaristu z partičky Steppenwolf, tak tady máme tuto bombu Magic Carpet Ride.

No a v obráceně prohozený ty číslovky má ve věku dnešním Marcon, protože tomu není 76, ale 67 právě dnes. A teda ten chlapík teďka bude zpívat píseň, kterou i napsal, a já jsem vám ji nedávno pouštěl v podání Cher, ovšem teďka bude teda přímo on sám, Marcon, tady slyšet. A taky je to srandovní, že z této desky jsem vám pouštěl minule právě Summertime od Jazzyho Jeffa a Fresh Prince. Výborný výběr je to. Ten si zaslouží ten název Hit Fascination z června roku 1991.

A dalším dnešním oslavencem je čerstvý 56. Klaus Noren, producent a taky člověk, který i autorsky se podílí na věcičkách skupiny Aqua. Znáte určitě tu hitovku Barbie Girl, ovšem vám teďka pustím pomalou moji oblíbenou Turn Back Time.

No a nejenom lidé slaví narosky, ale taky alba. Teď teda se trošku dostaneme do minulosti. Malinko, už je to zpátky. Co oslavilo 30 let své existence album a nastal chaos? Samozřejmě od partičky Chaos. A my teďka tady budeme mít celou planetu opět.

30. června oslavilo 29. album Fat of the Lands od skupiny The Prodigy. Tak tu máme pecku Diesel Power, ve které rapuje Kool Keith. No a zdravím Honzu, protože tohle je jeho nejulivnější od The Prodigy. Tak čau a užij si to.

No a i album Hello Africa doktora Albána oslavilo taky takové výročí. Albíčko se objevilo na světě v roce 1990. No a není to tak dlouho, co tedy dělal taky krásný nerozky. My teďka změníme styl, dovíme se něco o tom, jak to je tady s tou ženou a chlapíkem, který o ní stojí. Ona mu to krásně upřímně řekne. Zrovna včera jsem viděl výborný film v televizi o upřímnosti vlastně hlavně a moc vám ho doporučuji. Jmenuje se to Velryba. Tak a tady už máme...

krásný úvod, ale pustíme si skladbu ze druhé strany této desky a tam právě se dovíme pravdu, jak to teda v tom vztahu jejich je. Tak, you don't care if I'm...

Jo, label Deep Trouble, dvakrát o sebou. Takže to bylo z desky Time Out.

A když jsem dnes mluvil o tom filmu Velryba, tak tam taky byla řeč o díle Moby Dick, které napsal Melville, což je samozřejmě příbuzný Mobyho a vlastně právě podle něj si, podle toho díla Melvilla, Moby Dick si dal

právě mobil přes dívku. Já myslím, že kromě toho, že má rád všechna možná zvířata. No a právě Mobyho teďka tady máme. Krásně se nám rozjíždí remixík od Juniora Vaskéze. Jeho věci Into the Blue. A vychutnávejte, protože to je poslední věc v tomto díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Žijte blázně.

0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Rádio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu...

0: 라디오 우리밥 쉑바레
1: francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rokové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám v tenhle pravidelný čas při poslechu pravidelného pořadu přeje František Vich. A hned stručně k dnešnímu čtyřlístku. Začneme jednou z nejznámějších a velmi dobrých současných rockových kapel, kam řadím i Eiffel. Druhá v řadě bude kanadská rocková pětka Jesusless Fields, pak se vrátíme proti proudu času ke dvojici, která by se hodně zjednodušeně dala označit jako setkání Simona a Garfunkla s trojicí Crosby, Stills and Nash. A poslední z dnešní základní čtveřice nám přinese trochu hudebního odlehčení. Bude to pařížská pětice Holden. A když zbude čas, tak ho samozřejmě využijeme na nějaký bonus. Jméno skupiny Eiffel tady už v minulosti padlo několikrát, ale myslím, že je jednou z těch, ke které je dobré se vrátit. Jinak ten název si nedali podle architekta Eiffelovky, ale podle písně amerických Pixies Alec Eiffel. V každém případě ústřední postavou je od jejich počátků v roce 1998 Romain Imo, autor většiny písní, zpěvák a kytarista, narozený v roce 1971 v Aix-en-Provence, student konzervatoře v Toulouse a zjevem trochu brněnský Petr Váša. Eiffel jsou stylově trochu podobní slavným Noir Désir, se kterými svého času i několikrát spolupracovali, ale možná jsou dokonce trochu pestřejší. Předcházela jim skupina pojmenovaná Ubik and the Parks, která vznikla v roce 1995, kdy už Imo pobývá se svou ženou Estelle v bytě na jednom pařížském předměstí. Taky ona se přidává, za sebou má pro změnu studia klavíru a flétny. Než se transformovali na Eiffel, natočili jedno velmi dobré a pestré eponymní album. K té proměně na Eiffel došlo v roce 1998, kdy manželskou dvojici a bubeníka Nicolase Coureta doplňuje nový basák Damien Lefebvre. V 99. vychází první EP, nazvané L'Affaire, následuje hodně koncertování a taky přijatá nabídka hudebně doprovázet známého francouzského básníka a recitátora Michela Houellebecqa. Skupina byla sice tehdy hodně soběstačná, nicméně zájmu vydavatelů se vysloveně nebránila a po jednom dalším EP vychází v lednu 2001 první album nazvané Abricotin. Z této hodně povedené desky si dáme i první dnešní ukázku Inverse Moi.

Skupina Eiffel z jejich první velké desky z roku 2001. O dva roky později následuje trochu temnější druhá, pak první změny v obsazení, dalších spousta koncertů, pak živé dvojalbum a tak akorát čas trochu si od sebe odpočinout. V té době natáčí Roma Imo první solové album. Vychází v roce 2005 a do dnešní doby stihl ještě další tři. A jsou to kolekce v porovnání s kmenovou kapelou neméně kvalitní. Další deska Eiffel s názvem Tandoori se objevuje až v roce 2007 a jde současně o poslední desku u společnosti Virgin, se kterou se nemoc v dobrém rozešli. My teď postoupíme ještě o kousek dopředu, k následné v pořadí páté řadové desce, která vychází v roce 2009 pod názvem Full Monster. Podobně jako ta čtvrtá už na značce Play It Again Some. Z téhle desky jsme před časem poslouchali moc pěknou písničku Plus Demon Care. Dnes jsem sáhl po jiné s názvem Miliardér.

EFL a ukázka z roku 2012. Když to shrnu, tak mají na kontě už celkem 7 alb a pokud jde o to zatím poslední, tak to se objevilo pod názvem Stupor Machine v roce 2019. Je malinko tvrdší, vůbec nešpatné, ale osobně preferuji spíš ta alba předchozí. Nicméně vybrat se dá a důkazem nechť je písnička Chasse Spine.

Ve francouzských vychytávkách pokročíme k dalšímu jménu a současně na jiný kontinent, přesněji do frankofonní Kanady. Jesusless Feels je kapela složená ze 4 kluků a jedné holky a vznikla v roce 2008 v historické části Montrealu nazývané Oshawaga. Za nejdůležitějšího muzikanta téhle party můžeme, myslím, považovat zpěváka a kytaristu Martina Blackburna. Ten je i výhradním textařem. I ta jediná dívka, myslím, stojí za zmínku. Její zpěvačka Yuku Bertium Tromble, ale ta byla už v pořadí druhá. Před ní, a to i na dvou albech, u nich zpívala Azur de Grasse. Podle toho, co Martin Blackburn říká, tak nápad sestavit kapelu dostal po shlédnutí filmového dokumentu The Devil and Daniel Johnston z roku 2005, který pojednává o tomto zajímavém americkém hudebníkovi. Jesusless Feels provozují docela hutnou, možná trochu garážovou muziku, když současně mohou trochu připomínat i Pixies. Začneme prvním albem In Bell Table, které si kapela vydala sama v roce 2010. Ukázka má název La Tune de Beatles.

Montrealští Jesusless Feels z roku 2010. Jejich diskografie obsahuje následný kazetový split se skupinou The Peelies a v roce 2014 pak albovou dvojku Le Grand Door. I tahle deska vyšla v jejich režii. Z ní jsem vybral Super Mastermind.

Zatím poslední, to jest třetí album od Jesusless Fields s názvem Daniel, vyšlo v roce 2018 na značce Blue Diffuse Records. Pokud jde o délku, tak má asi jen 27 minut, takže písničky jsou docela krátké. I z téhle desky mám dnes jednu nachystanou. Její název je Plus 1, psáno pomocí znamenka a číslice. Má pouze minutu 40.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás, Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: První, co člověka asi napadne, když vidí a slyší francouzské duo Illué a D'Équipère, je Simon a Garfunkel. Ale dá se od toho vlastně odrazit a trochu naznačit právě ty rozdíly. Tihle dva, původně solisté, se spojili na Prahu 70. let, v době, kdy slavnější americká dvojice spolu už nebyla. A hudebně pak mají Bernard Illué a Patrice D'Équipère, jak zní jejich celá jména, mnohem blíže ke Crosby, Stills and Nash, případně k Beatles či Beach Boys. Oba byli hlavně dobří zpěváci, k tomu kytaristé, a Illué navíc hrával i na klávesy. A byl v té době už docela úspěšným skladatelem, když jeho písně zpívali třeba i François Hardy a Johnny Hallyday. Dvojice vydala jen jedno, ale výborné album v roce 1972. Vyberu z něj nejprve jednu z těch svěžnějších, folk rockovějších písniček, která je s anglickým textem a jmenuje se Berg. Jinak po stránce jazykové je deska zhruba půl na půl francouzština, angličtina.

Francouzská dvojice Ilue a D-Keeper z jejich jediného, ale pozoruhodného alba z roku 1972. Jak jsem naznačil, část skladeb z alba je spíš v pomalejších tempech a četl jsem i porovnání s tehdejšími Floydy, přesněji jejich Atom Heart Mother, ale najdeme tam i jinou zajímavost, a to docela povedenou předělávku Beatlesovské Eleanor Rigby. Na elektrickou kytaru v ní hraje Jean-Pierre Alarsa, známý spíš z francouzské progresivně rockové scény. Celá ta deska vznikala s velkou pečlivostí, a to skoro celý rok. Aby se nahrávání dalo rozumně finančně zvládnout, tak se většinou využívalo nočních frekvencí.

Takhle dopadla Eleanor Rigby po té, co se jí chopili Francouzi Ilue a D'Keeper. Nahrávka z jejich jediného eponymního alba z roku 1972, dnes považovaného ve své oblasti za jednu z vůbec nejlepších desek. Dvojice se celkem brzy na to rozešla a v roce 1974 se už představil pouze Bernard Ilue jedním plus minus progress popovým sólovým albem. Oba pak zmizeli z dohledu. Vedle oné desky se objevily ještě asi dva singly a jeden z nich s názvem M. Tua Tua Mem na ní tehdy nebyl a dostal se tam až v podobě bonusu na novějších reedicích. Tak si ho dejme. Ten je už ve francouzštině.

o jemném indie popu, občas s nějakými folkovými nápěvy. U Holdnu se navíc sem tam objeví i špetka jazzu nebo bossanovy. Na jednom místě jsem četl i porovnání projevu Arma Piolin s náladou raných Godardových filmů. Ale to asi nebude podstatné. Raději si něco poslechneme. Takže začneme jejich prvním albem, které vyšlo nedlouho po prvním demu, už v roce 1998, pod názvem L'Arrière-Monde. Z něho vybírám La Colère des Imbéciles.

Skupina Holden z jejich prvního alba z roku 1998. Po druhém, ještě jemnějším albu, než bylo to první, vznikla v Chile asi jejich nejznámější kolekce písniček nazvaná Shorotin. V Chile zkrátka proto, že to byla domovina Uwe Schmidta alias Señora Coconta, který produkoval už to předchozí album. Tahle třetí deska vyšla v roce 2006 a jednu písničku jsme z ní už poslouchali někdy před rokem. Teď tedy zkusím jinou. Jmenuje se Sur le pavé, na chodníku.

Skupina Holden, jejíž název má původ v postavě Holdena Caulfielda ze slavného románu Američana J.D. Salingera Kdo chytá v žitě. Zatím poslední, páté album, nazvané Sidération, vyšlo v roce 2013 a zdá se, že kapela následně přestala existovat. Depré pak natočil tři alba s jinou zpěvačkou Claire Vaillé pod hlavičkou dua Midget a celkem nedávno se objevil pod pseudonymem Mock ve skupině Group Mosla, která spolupracovala se zpěvákem Mohamedem Lamourim, a to už jsme pro změnu v oblasti Rai Music. Armel Piolin pro změnu následně pokračovala v trojici Super Bravo a u nich už vidím taky tři alba. Teď ale zůstaneme ještě u Holdenu a poslechneme si písničku Don't Lack Haas z jejich čtvrtého alba z roku 2009 nazvaného Phantomatism.

Stále poslucháte francouzské vychytávky a po odehraných 4 sériích po 3 skladbách zbývá i dnes chvilka na nějaký bonus. Prvním bude čtveřice vypadající už od pohledu trochu srandovně a podobně neobvyklé má i jméno. Uncommon Man from Mars, psáno ale dohromady. Ten název se přece jen často zkracuje na Anko anebo UMFM. A mají ještě několik zvláštností. Jádrem jsou totiž 3 bráchové, kteří se narodili ve Washingtonu DC a teprve jako teenageři se přestěhovali do Francie. Konkrétně do malinkého městečka Serrières v kraji Ardèche. Tam se také rozrostli o místního baskytaristu a zvolili si ono neobvyklé jméno. V roce 1998 si vydali vlastními silami první eponymní EP. Další desky pak často natáčeli ve Spojených státech, jednu dokonce pod dohledem Steva Albiniho. Od prvotního garážového soundu se posunuli k neopánku tak trochu ve stylu Green Day. Diskografie se rozrostla už skoro na 10 alb či mini-alb a konkrétní ukázka je z kolekce Kill the Fuse z roku 2003. Nepůjde zrovna o jejich zcela typickou ukázku, ale vzhledem k pokročilé hodině jsem vybral trochu jemnější záležitost. Jmenuje se Blue Flame.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
6: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
7: A Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
7: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
8: V dnešním světě komputerů,
9: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
10: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
9: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
10: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
11: Sponzor pořadu.

0: Muzik rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiokolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music rádiem Aleš Konopka.
1: Loud voices in my head, bright lights, and I'm thinking, heart racing in crowded spaces, how did I get here? And I'm thinking, loud voices in my head, bright lights.

0: dnešním světě komputrů.
1: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
2: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
1: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
2: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
3: Sponzor pořadu.
4: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma.
5: Yo, Mona Lisa, could I get a date on Friday? And if you're busy, I wouldn't mind taking Saturday. Round up the Posse Fuji coming around the way.
6: Yeah, you're nappy head.
7: Hey, what's up?
6: What you got there?

No také, moji milí, zdravím vás. Také týden jsem sešel s týdnem a další vydání ACX American Country Express. Tady u nás na Color Music Radio, taky na rádiích Sázava a Amerikána. Moc vás všechny zdravím. No a začínáme parádní muzikou, country muzikou, trošičku rozdílný vibe, nebo úplně jiný vibe oproti tomu, co jste slyšeli před chvilkou na Coloru. No a čím začneme? Začneme trošku netradičně, takým country gospelem. A já vám k tomu řeknu za chvilku víc, tohle Darrell Walls, společně s ním taky PJ Morton, který tuhle věc produkoval, věc, která se jmenuje Amazing. Pěkná

gospelovej začátek. Také tohleto je Daryl Walls. On působil v grupě, která se jmenovala The Walls Group, což je samozřejmě gospelová grupa. Měli nějaký úspěchy. Teďka nahrál Daryl novou desku, kterou produkoval celou PJ Morton, který třeba kdysi začínal v Maroon 5. No a společně nahráli desku a objevila se tam tato ukázka, jedna z country věcí, jediná tedy country věc, která připomíná taky trošku country na tomhletom albu od právě Daryla Wallse. Tak, ještě trošku gospelu.

Praise the Lord, tak tohle je Brilliant a Thomas Rhett, parádní záležitost. No a půjdeme se podívat k Samovi Huntovi domů Country House. To je poslední úspěch tady toho zpěváka. To si vzpomněl teďka na tuhle ukázku, pojďme si zahrát. Sam Hunt, Country.

So long. No tak toto je Jacob Hawkward, to je pěkná věc, moc pěkný takovej houpavej country love song. Ještě něco podobného v podobném rytmu, tohleto je stálí návštěvníci The Flats Boys.

tak moji milí, zdravíme vás společně s Bambulou, to je můj nádherný pes. On se teďka naučil poslouchat vysílání. Takže tady leží u mě v pelíšku. No a poslouchá tady ty moje keci. Ale country muzika se mu stejně asi líbí, to je moc fajn. No tak tohle byly The Flats Boys, tady Rascal Flats, taky Jordan Davis. Yours if you want it. No a teď už zase nová muzika, když tohleto je pořád relativně tak nějak nový, no tak dejme tomu, už není úplně nová, ale ta následující věc rozhodně je. Premiéra v ACX, tohle je nová Megan Moroney. Teď má v rádích úspěch tato věc, která se jmenuje Medicine. To je Megan.

No jinak současná věc tedy, a tohleto je kolem nějakého 24. místa, ale dvě novinky se objevily v první, dejme tomu tedy v první 60, ale tak oficiálně se uvádí ta 40, tak ty 40 nejhranějších pecek. První ze dvou novinek, to je stálice tohoto žebříčku, vlastně dá se říct Lainey Wilson, ta už má svoje místo. No, ale koho si pozvala k sobě, to je John Mayer, kytarista v tomto případě, a věc, která se jmenuje Funky.

Tak, omlouvám se, trošku se mi to tady zaseklo, jasně, tak Funky's Wallet, tak to byla Lainey Wilson společně s ní taky John Mayer, tak jsem si říkal, já jsem se tady trochu zasek, protože jsem se tady trošku ztratil v peckách od Johna Mayera, který tady mám, a vyhledával jsem některý, který mám v hlavě, a říkal jsem si, že bych pustil jednu z nich, tak myslím, že se mi to tady povedlo dobře nastavit, taková hodně klidná teda teď věc v ACX, věc, která se jmenuje Who Says, tohle John Mayer. Who says I can't get stoned?

Taylor Swift, to si jste poznali. Nestává se vůbec často, nebo skoro vlastně vůbec, nebo ani ne skoro, ale vůbec nezní ACX, tady ta zpěvačka. No ale Taylor Swift udělala teď jednu novou, já si myslím, že je to nová věc, ale nemusí být, může to být nějaká její předělávka, ale kdo ví, já se v její tvorbě úplně nevyznám, ale teď se objevila v žebříčku nově z věcí, která se jmenuje I Knew It, I Knew You, z nuly, tedy rovnou na 8. místo, to je nevídaná věc. Jsem zvědavý, jestli si to postavení udrží pro příští týden, ale řekl bych, že klidně rozhodně. A ta věc není špatná, tak pojďme si dát, tady je debit v žebříčku nejhranějších pecek country muziky v tom 60. místním, kde se to hejbe hodně pomalu, no ale Taylor tedy rozhodně z nuly na 8. pozici. Tahle věc, která se jmenuje I Knew It,

tak a nějak jsem si vzpomněl na tuhle věc, že Boozy. Tuhle věc, která se jmenuje A Bar Song, Tipsy. Veliký úspěch. Na něco podobným rytmu.

tohle jsou Parmalee, hodně úspěšná grupa. Tím na úspěch velký. No totiž zase současnost. A tady je zpěvák, jmenuje se Luke Bryan. Country and she knows it. To je současná jeho věc. No za chvilku už pozvánkovej break, další muzika, další hodina ACX American Country Express.

druhá vysílací hodina ACX American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek. Zdravím a posluchače Rádia Sázava, Rádia Amerikána. No taky Rádia, samozřejmě Color, Color Music Rádia. Na úvod to byl Chris

další úspěšná věc Downtown, tohle jsou Lady Antebellum. Oni si dneska už říkají jenom Lady A. Skvěle zaspívaná věc od

tohle jsou skvělý, tohle je skvělá vokální grupa, jmenuje se Diamond Rio. Country muzika 90. let.

to je jasná věc, I Saw the Light, původně Todd Rundgren, věc z 70. Tohle tu věc nahrál 98, myslím, že to bylo album od Hola Ketchuma. Holkečam a celý album se tak jmenovalo. Tak a teď už poslední tedy asi ukázka z tohoto období, rok, myslím, 97, no tak to je teď je opravdu country slaďák úplně přetejkající cukrem a vším možným šlehačkou a tak dále. No prostě Sammy Kershaw měl úspěch v té době, v roce, myslím, že to bylo rok 97-98, s takovouhle věcí dostalo se to až na druhý místo, jestli si dobře vybavuju, že na první místo se to jako neprobojovalo. No ale to je balada, která by se rozhodně, bych řekl, chytla i v současnosti. Tak tenhle ten love song countryovej se jmenuje Love of My Life. Toto je Sammy Kershaw.

Morgan Wallen. No toho začínala jeho velká sláva, rozhodně se tlačil nahoru. I když to nemělo úplně jednoduchý, ale samozřejmě o tom už jsem tolikrát mluvil, tak to je Morgan Wallen. Teď už Russell Dickerson, tato současná věc vlastně a u mě v mém případě úplně nová Me 16, nebo 16 Me.

Pane ukázka All My Exes. Současná věc, která se pohybuje žebříčkem nejhranějších pesek, stejně jako ta další. Tohle je Brantley Gilbert.

Whiskey Rain, tohle věc jsem tady hrál, přes toho se máme EPčko, tohle je Graham Barham. On vydal nový album, nebo po EPčku vydal tady celý album. To album se jmenuje Club Country. No, je to hodně moderní, zní to takhle, jak avizuje tenhle ten single Whiskey Rain, společně s ním taky Tyler Hubbard. Jinak, jak jsem říkal, zní to podobně jako tenhle ten single, ale nějak mě to úplně neuchvátilo. Je tam asi 17 nebo 18 věcí, zní to všechno tak nějak dost podobně, ale ještě tomu dám jednu šanci. Každopádně toto byl Graham Barham Whiskey Rain, společně s ním Tyler Hubbard. Ten má taky v současnosti novou věc. To už je trošku klídek, nebo trošku víc klídek, věc, která

No a závěr bude patřit Bojovi, který samozřejmě bude zpívat na Colors. Tohle je Teddy Swims, jeho taková lehce countryová věc, Northern Lights. Takový love song. Na závěr ACX, American Country X.

Nights. Moji milí, loučím se s váma, mějte se krásně a přežijte to. Někteří to máte rádi, někteří zase vůbec. Já patřím teda do té druhé skupiny, ale přežijeme to všichni, tenhle ten tlak. A jinak to horký počasí, abych to tady upřesnil. Mějte se krásně, pěkný víkend tedy a můžeme se zase slyšet s pořadem ACX zase za týden na Color Music Radio v 10 v sobotu a v neděli ve 20, taky na rádích Sázava a Amerikána. Mějte se, čus a moc děkuju za poslech, nazdárek.

0: Republic.
1: When you don't need Integral TIFA, it's TIFA representing.
2: Best in reggae music. Stay tuned.
3: Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio. Dnes opravdu pár minut po 21. hodině. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a zvu vás k poslechu Live and Direct. Pokud posloucháte 30. června v úterý večer, tak právě teď pro vás vysílám naživo. A moc jsem se na dnešní vysílání těšil a mezi tím jsem nazbíral spousty zajímavých novinek. Nicméně ještě vám dlužím jeden vzpomínkový speciál na jednu legendu jamajské muziky, která žel před pár týdny opustila hmotný rozměry, a to sice Stranger Cole. Tak tolik hnedka na úvod prozrazuju, o čem, že to dneska hlavně bude, ale nechci moc definovat, že to budou jenom klasiky, nebo jenom novinky, nebo jenom nějaký profil. Uvidíme, jak to bude proudit a jak to bude plynout. A každopádně reggae music má spousty spousty poloh, spousty rytmů, rychlostí, spousty různých vibrací. A tak doufám, že se dneska trefím i do vašeho aktuálního naladění. Venku tropikáno, takže co jiného si k tomu pustit za lepší soundtrack než právě reggae music ve všech jeho podobách. Příjemný poslech!

Conscious Reggae Music, právě teď na Color Music Radio v rámci pořadu Jam Music Reggae Session ve výběru Admirála Kolíbala. Tohle to byl korunní princ Reggae Music, Dennis Emmanuel Brown, a ten titul korunní princ mu věnoval sám král. A myslím, že ten král, i když třeba nemáte ponětí o reggae music, tak myslím, že aspoň jeden song od tohohle krále byste určitě mohli znát, ne? Tady něco staršího, respektive taková starší verze, ta původní verze songu, ještě když byli všichni tři dohromady, pánové Bob Marley, Peter Tosh a Bunny Wailer, a.k.a. The Wailers. Tato věc oda na Yard, na ghetto Kingstonu jménem Trench Town. Takže Jamaican music. Právě teď Bob Marley and The Wailers. Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer. Předtím Dennis Brown a ještě předtím na úvod Johnny Osborne a ještě jednou Pull Up The Tune Straight From The Top. Tenhle ten pořad vřele doporučujeme voroštovat basy pořádně doprava.

Kingston 12, nebo něco jako Praha 12, Kingston 12, čtvrť nepříliš nechválně známá, čtvrť Trench Town, respektive nechválná z toho, že tam nebylo moc bezpečno, nicméně chválná a velmi známá díky tomu, že tam se narodilo nebo žilo mnoho budoucích legend reggae music. Bob Marley se tam přestěhoval za mladá, bydlel tam v jedné chajdě s Bunny Wailerem, protože Bobova máma a Bunnyho táta spolu tam žili. Takže vlastně byli nevlastní bráchové. Rita Marley tam vyrůstala, i když ta se narodila na Kubě, nicméně taky důležitá postava. Ziggy Marley tam vyrůstal, strávil svoje dětství. No a z těch dalších men určitě musím zmínit Tuce Hiberta, zakladatele slavného vokálního tria Tuce and the Maytals, taky legendární kytarista Ernest Runglin, který nejenom, že hrál jeden z pionýrů ska music, ale dokázal taky ukázat, jak blízko má k sobě jamajská muzika s jazzem. Trenchtown pochází taky vokální parta The Heptones, kterou vedl Leroy Sibbles, zrovna tak The Abyssinians, který jsme měli možnost v květnu vidět v Praze na naprosto nádherném koncertu. Z Trenchtown pochází taky The Wailing Souls a nebo taky král Rocksteady Altonelis.

Legendary Toots Hibbert se svou kapelou Toots and Maytals. Ne dvakrát, nejprve Pressure Drop a potom, potom Tlaku, jak říká Martin Svátek vždycky. Tak potom jsme si dali ještě pecku jménem Funky Kingston, protože i funk samozřejmě byl v Kingstonu slyšet a inspiroval, a stejně tak jamajská muzika inspirovala i ten funk v mnoha ohledech. Toots Hibbert byl jedním z lidí, který údajně jako úplně první použili slovo reggae music. Nicméně, aspoň co se týká názvu tracku, protože ten jeho song, který vydal v 68, se jmenuje Do the Reggae. Nicméně, až nedávno jsem zjistil, že pak je tady ještě první reggae track, který se tak nemenoval, ale má ten rytmus. A na jeho vzniku se podílel pán, který před několika týdny opustil Hmotné rozměry, pán, který se jmenoval Stranger Cole, kterýmu bych rád věnoval taky kousek dnešního speciálu, ale předtím, abych vás uvedl do děje, v jakýže éře on fungoval, tak si dáme jeden z jeho velkých hitů jménem Rough and Tough.

Stranger Cole, vlastním jménem Wilburn Theodore Cole, se narodil 26. června 1942. A přezdívku Stranger prý dostal už v dětství, když si ho příbuzní dobírali, že jim není moc podobnej. K muzice se dostal nejprve jako autor písní, jeho song In and Out the Window proslavil Rick Monty Morris a mladému Coulovi se tak v Kingstonu otevřeli dveře do tehdy překotně rozvíjejícího se jamajského hudebního průmyslu. A i když dnes není zdaleka tak známý jako samozřejmě Bob Marley nebo Jimmy Cliff, přesto byl velmi důležitou postavou jamajské hudební scény a jeho odchod teď 11. června na chvíli určitě zastavil nejedny kroky milovníků reggae, případně ska. K tomu se dostaneme. Stranger Cole byl aktivní až do konce svého života a měl zajímavé spojky v Evropě i třeba v Japonsku. Ale teďka ještě k těm začátkům. Jako zpěvák se prosadil především díky spolupráci s producentem Dukem Reedem. Právě nahrávky jako Rough and Tough nebo duet s Patsy Todd s názvem When You Call My Name patří dodnes k nejkrásnějším ukázkám rané jamajské populární hudby. Coleův hlas nebyl nějak okázalý nebo dramatický, ale měl sobě přirozenost a lehkost, která dokonale zapadala do tehdejší atmosféry nahrávání. Během své rané kariéry spolupracoval s řadou klíčových postav jamajské muziky, včetně producentů jako byli Coxone Dot, zakladatel Studio One, natáčel s Princem Busterem, Bunny Leem, dokonce i Lee Scratch Perrym. A jenom málo který jamajský zpěvák dokázal projít tolika etapami vývoje jamajské muziky a zůstat přitom stále relevantní. Řeč je o pánovi jménem Stranger Cole. A když už jsme zmiňovali song Rough and Tough, který nahrával v originále z The Scatolites, tak i tenhle ten song má se Scatolites příbuzné jedno jméno a to je Tommy McCook. Takže Stranger Cole a Tommy McCook a jejich song jménem Poslední let do města Reggae Music. Last Flight to Reggae City a malý tribut pro Stranger Cole a právě teď na Color Music Radio.

Pod kterým jsem si dlouho myslel, že ho naspíval Ken Booth, nicméně o téhle verzi jsem vůbec neměl tušení. To byl Ken Booth a právě Stranger Cole verze ze Studia One. Pravděpodobně ta originální první verze a slavnýho songu jménem Artie Bella. Vzpomínáme na Strangera Cole'a. A já jsem zmiňoval, že jeden z těch úplně prvních reggae songů natočil tu Cinematless, ten se jmenoval Do The Reggae, a ve stejný rok ale proběhlo ještě několik dalších songů, který se tak trošku přetahují o to prvenství, ten první reggae song. A Stranger Cole se vždycky usmíval svým velkým úsměvem a říkal, jo, někdo to pomenovával reggae, ale někdo nahrál song, který byl reggae. A mluvil o songu jménem Bangarang, který už tady hraje pode mnou, a ten je právě tím jedním z úplně prvních, kde opravdu slyšíte nový rytmus. Už to není ska, už to není rocksteady, ale je to reggae. Jak se to stalo? Bangarang, právě že Stranger Cole, o kterém jste nikdy slyšeli, je autorem prvního reggae songu. Je to dost možná tak, samozřejmě ta legenda je opředená řadou historek a debat. Tato nahrávka vznikla v roce 1968 ve studiu Treasure Isle. A vedle Stranger Cole'a se na ní podílel saxofonista Lester Sterling a klávesista Lloyd Chalmers. Na projektu spolupracoval tehdy také začínající producent Bunny Lee, který později patřil k nejvýznamnějším postavám reggae music. Podle vzpomínek samotných aktérů vznikla skladba z jednoduchého rytmického motivu inspirovaného starší afrokaribskou nahrávkou Congo Chant. Klíčovou roli prý sehrál Lester, který přišel s charakteristickým aranžma a názvem Bangarang. A tak si Stranger Cole začal zpívat Mama don't want no bangarang, tedy volně přeloženo něco Máma nechce žádný trable. Výsledkem byla nahrávka s novým těžším rytmem, než bylo předchozí ska, a právě proto ho mnozí považují za jeden z těch skutečně prvních reggae songů. Stranger Cole, dámy a pánové, a Lester Sterling a Lloyd Chalmers v produkci Bunny Holly, label Treasure Isle, a leta páně 1968. Pull up the tune!

Rest in Peace, Stranger Call, a jeho asi největší hymn jménem Bangarang, právě teď na Color Music Radio. Ještě bych možná dodal, že Cole se odstěhoval začátkem 70. let do Kanady, nicméně muzice zůstal věrný doslova celý svůj život, věnoval se provozování obchodu s deskama, i koncertoval a občas přicházel s novými nahrávkami. Mladším posluchačům se pak připomněl například album Morning Train, který s ním nahrál dabový mistr Jack Shaka. K tomu pět vykřičníků přidávám. Když jsme teďka zmínili takhle interpreta, který měl vedle reggae music taky hodně blízko ke ska, tak bych rád vzpomněl, že dnes 30. června je taky výročí 3 roky od odchodu pána, který se jmenoval Kendrick Patrick a byl znám jako Lord Creator. Byl to interpret, který je ve své muzice právě zažíval éry ska, kalypsa i rocksteady. Tohle jeho slavný hit jménem Kingston Town. Rest in peace, Lord Creator. Že znáte to od UB40 nebo od koho? This is the original.

Lord Creator slavný songmanem Kingston Town, který natočil někde na přelomu 60. 70. let song, který samozřejmě proslavili po světě hlavně UB40 a teď vás může napadnout, ty oni mu to normálně ukradli a tak. Nicméně ještě bych tomu rád dodal zajímavost, kterou jsem o UB40 vlastně dlouho nevěděl. Na mě byli vždycky takový hodně popový a trvalo mi, než jsem jim přišel na chuť. Nicméně oni, když takhle udělali z něčí cover, že převzali song, který byl původně o někoho jiného a naspívali ho oni, tak z té své pozice, jakou měli jako jednu z těch nejznámějších reggae kapel ve Velké Británii, tak za ten song zaplatili. To znamená, že původní autoři songu z toho třeba měli důchod potom a žili do konce života z tady tohle jednoho songu, který si UB40 od nich půjčili a těch interpretů, kterým se tohleto stalo, je vícero, myslím, Lord Creator byl právě jedním z nich. Takže vlastně tím, že si vypůjčili tu písničku a nahráli ji, tak si autoři těch songů často konečně přišli na nějaký peníze, protože v divokých dobách pionýrů reggae music to zdaleka tak jednoduchý nebylo. A pro ty vystupující i pro ty muzikanty, který nahrávali ve studiích, tak dostali pár dolarů za to, že strávili ten den ve studiu a něco nahrávali. Nicméně většinou ty peníze zbalil producent, který se úplně nepodělil férově s autory těch songů, ať už to byli zpěváci, anebo muzikanti a tyhle ty historky jdou prostě na

Teďka na přelomu června a července, nevím, jestli to víte, ale 1. července je Mezinárodní den reggae music. To znamená, že dnes to dost dobře ani nešlo vysílat, i když jsem se na to předtím nespomněl, teď mi to docvakává, že vlastně totiž je to spojený s tím, že zítra je výročí, 27. výročí od odchodu zpěváka, který už jsme si dneska hráli na začátku, a zmiňoval jsem ten jeho titul Korunní princ reggae music, Dennis Emmanuel Brown. A ani on tady žil nebyl moc dlouho, nicméně natočil desítky zcela zásadních alb a mezi jeho fanoušky se řadí třeba i Damian Marley a mnoho dalších slavných muzikantů, který Dennis Brown velmi ovlivnil svojí tvorbou. A z tého diskografie bychom si mohli hrát teďka klidně 2 hodiny v kuse, nicméně hned na úvod jsem slíbil spousty témat, kterým se dnes budeme věnovat. Takže potřebuju skip forward k dalším, tak vybírám aspoň jednu věc, aspoň jeden song, který připomíná, že nikdo není ostrov. No Man is an Island, a tribut pro Dennise Emmanuela Browna.

Přesně tak, nikdo není ostrov, všichni jsme propojení v mnoha ohledech. To byl Dennis Emmanuel Brown. A ať nezůstáváme jenom u vzpomínky na to, že někdo odešel, tak vzpomeneme i pár narozenin. A protože jednak 30. června se narodil Matisyahu a 1. července se narodili pánové Papasan, DJ Merciless a taky Rankin Joe.

No a právě Rankin Joe a jeho DJ Style, to je teďka v rámci vzpomínky na něj, který stále nahrává. Tohle je dobrý propojení, protože to je furt ska, nicméně je to už takovým dubovým podání, Belly Ska Rhythm v podání skotských Mungo Hi-Fi a na mikrofonu právě Rankin Joe.

produkci Mungos Hi-Fi, byli s Karidim. Nicméně My Love Ja. Proto tenhle pořad se jmenuje Jam Music, ne? Nebo celý ten web, který pro vás tvořím už 26 let. Jah Music, jakože boží muzika, .net na netu. Tak, pozdravy a narozeninový přání nejenom pro Rankin Joe, ale taky big ups pro Mungo Sci-Fi, který se sem pravidelně vracejí už pěkně dlouho, tak velký díky za to všem, kdo na tom makají. Tak, teď malej zvukový jump, nicméně další oslavenec 1. července, Tyrone Thompson, a.k.a. Papa Sun, ročník 1967, další kingstonský rezident, který byl svýho času jedním z nejrychlejších dancehallových DJs, protože ten jeho styl není toliko zpívací, jako spíš toastující, tak proto DJ. DJ, který byl velmi populární v 90. letech a pak se hodně pustil do kostelní muziky, do gospelu, ale zároveň zůstal věrný i dancehallu a propojuje to velmi inteligentníma křesťanské ladějnýma textama. Tohle to je zatím z jeho nejnovější desky Life Lessons, z který bych vám rád zahrál tady tuto věc, která se jmenuje Love About You. Tak. You never stop loving me when I feel rejected. It take me in your arms. Z alba Life Lessons z roku 2022. Takže vlastně i reflexe těch dvou

Tak, to byl Papa San, který oslaví teď 1. července narozeniny ročník 1967. No a hned o den později 2. července bude slavit Tanya Stevens. Vivian Tanya Stevens, která se narodila v Richmondu ve farnosti svatý Marie na Jamajce v roce 1973. Moje hodně oblíbená zpěvačka, textařka s velmi konzistentní tvorbou, taktéž podobně jako Papa San, vlastně hodně dancehallová původně, nicméně velmi pestrý zvuk z její tvorby. A já vybírám z mýho hodně oblíbeného alba, který jsem dlouho neslyšel, Gangsta Blues, který vyšlo v roce 2005. To byla možná jako ta úplně nejzlatější éra pro Tanya Stevens, protože tehdy měla velký hit jménem It's a Pity, který mimochodem produkoval Pioneer, který žil tady v Lipsku. To ale odbíhám od tématu. Tématem je Tanya Stevens a její narozeniny 2. července a na téhle desce se objevují i třeba hosté jako Spraga Benz, Wyclef Jean a další. A z té desky bych vám brzo měl zahrát jako album týdne, protože to je fakt skvělý album, tak vyberu aspoň dvě věci, hele. OK? It's a Pity, myslím, že znáte, ale dlouho jste třeba neslyšeli. Tak tady je na Color Music Radio Tanya Stevens.

Tak abych tohle přeložil, to by potřeboval trošku podrobnější překlad. If you think me bad now, jestli myslíš, že jsem teďka jako bad. Němečani si hodně hrajou se slovem, to znamená, když řeknete o někom, že je bad, tak to můžete taky myslet, že je úplně nejlepší. Což je právě myslím i tady v tomhle kontextu, jako ve smyslu, dejme tomu, jestli si myslíš, že jsem krutá, tak uvidíš, jak budu krutá, až mi bude 50. Tenhle song se jmenoval 50, byla to Tanya Stevens z její skvělý, tuším, že nejnovější desky Some Kind of Madness, a v tomhle songu hostovala společně s ní taky Lady Patra. Tak Tanya Stevens bude slavit 2. července, to znamená tento týden, a v rámci těch gratulací bych vám z její muziky ještě rád zahrál aspoň 2 kousky. A to sice z této stejné desky bych vám chtěl zahrát ještě singlovku jménem Not Today a potom ještě její spolupráci s mladou jamajskou zpěvačkou, která se říká Kalia, s kterou jsme myslím 2 nebo 3 roky zpátky tady dělali rozhovor. A takže ještě jednou Tanya k narozeninám.

Tania Stevensa, Kalia, jej společná věc jménem No Answer na rytmu, který vychází právě z kultovní pecky Answer. Poznáte právě podle ty basové linky. A je další verze za Alba Voice of Jamaica, Buju Ban

Nicméně, když se koukám do takového archivu rýmů, tak vidím, že první answer vyšel v roce 1973 právě u Bunnyho Lee, kterýho jsme zmiňovali v souvislosti se songem Bangarang Strangera Cola. A tehda na to nahrál první song Dillinger song jménem Answer My Question. A dubovou verzi potom o 3 roky později 76. King Tubby, respektive Dub Scientist a song jménem King Tubby's Answer. Potom už Lone Ranger, Jatomas, Rankin Joe, Rankin Trevor, Dennis Brown, Leroy Smart, Sammy Dredd, Beanie Man, Jatomas, desítky a později 100.

Teď už nový alba. A to první nový album, který vám chci představit, vyšlo minulý týden a je to nová deska dost kultovní postavy jamajské dancehallové scény, Bobo Dreda s turbanem, který se říká Capeton, nebo taky se mu říká Fireman, nebo taky se mu říká King Shango. A Capeton je dost velký jméno, stejně jako Sizzla, nebo Binima, nebo Bounty Killer ve svém žánru. Velmi zavedená postava jamajského dancehallu, toho hodně jako až dejme tomu militantního a jako rasta modelu. A vydal nový album, velmi zajímavý nový album, který se jmenuje Heights of Fire, neboli Ohnivý výšiny. Je to nový dlouhohrající album, který vydal po 16 letech, od to větší událost to je. A pak je taky zajímavý, že to vydal ve spolupráci se švýcarským labelem Evidence Music a ve spolupráci s Derek Sound a s taky Little Lion Sound, což jsou dva soundy ze Švýcarska, to znamená jamajsko-evropská produkce. Já vám dám tři ukázky z této desky. A v té první se jednak objevuje hnedka v úvodu dnes už několikrát zmiňovaný korunní prince reggae music Dennis Emmanuel Brown, který zítra žil výročí 27 let od jeho odchodu. Nicméně ten titul korunní prince reggae mu už zůstává na věky věků. Tak ten je hnedka v úvodu vysamplovaný a potom se v tom songu vedle Capetona objevují u mikrofonu i pánové Damien Junior Gong Marley a jeho bracha Steven Marley. Song jménem Babylon So Evil ze zbrusu novýho alba od Capetona, který se jmenuje Heights of Fire, a my se udáváme premiérově právě teď tady na Color Music Radio Jam Music Reggae Session.

Voilà, voilà. L'Interloop Remix, který můžete najít na novém albu od Capletona, první z horkých novinek, který se hrajeme v rámci dnešní session. A ještě jich tady pár pro vás mám připravených, protože nový desky vydali mimo jiné také Azalinič, Kelisa, Káze ve spolupráci s Loud City. Tak je tady čerstvý Markus Gad a nebo třeba taky Jaksta. To znamená, čeká nás toho ještě relativně hodně, uvidíme, co všechno stihneme, ale když už teda L'Interloop, tak tyhle francouzský producenty a projekt bych rád ještě zmínil v jedné věci. Malinko starší z velkého alba, do kterého si L'Interloop pozvali spousty známých lidí z celého světa na mikrofon, mimo jiný i General Levyho, který byl před pár týdny v Praze. Absolvovali jsme moc pohodovou dubplateovou session, tak zdravíme všechny Soundboys, Soundgirls. A tady vlastně trošku odkaz i na Raga Jungle. Věc jmenem People is Massive. A potom úplně čerstvý, novej brazilský single od L'Interloop s Flavio Coelho.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança, em eterna primavera.
1: L'interlupa Flavia Coelho, novin kamenem venia selecta. Zajímavá combination. Tak a teď už týpek, který si říká, já ho překládám jako Kaze, nicméně K a pak je takový ten znak pro dolar a E, takže Kase nebo K dolare, Bůh ví. Každopádně produkce Loud City a zbrusunový EP je pomenovaný B a M, neboli BAM. A my si zahrajeme dvě ukázky Shine a potom taky Lion's Den. Mimochodem tady se hostuje taky Josie Royal a nebo Gypsian. Takže dnes dvě ukázky, příště dáme další a vy posloucháte Color Music Radio a Jam Music Reggae Session a jsme v segmentu Brand New.

Červený. A tohle je z jeho zbrusu novýho EPčka, který vyšlo minulý týden ve spolupráci s Loud City. EP jménem BAM, B-A-M. 6 tracků, 19 minut a zajímavá muzika, která si myslím, že je docela zajímavým způsobem rozkročená mezi žánry. Další novinka, kterou jsem vám v rámci dnešní session chtěl představit, je zpěvačka, nebo správně bych měl použít jamajský termín DJka, protože taky spíš toastuje než zpívá, nebo je docela zpívá, takže možná Sing Jayka, Aza Linich. Vedle Hempresativa je jedna z nejvýraznějších postav mezi mladýma jamajskýma toasterkama. A Aza vydala svoje velký debutový album teprve nějaký 2-3 týdny zpátky, jmenuje se Rebel Dota, neboli rebelská dcera, nebo dcera rebelů. A co je zajímavé na té desce je, že to produkoval legendární King Jammy, což je samozřejmě kulturní label Jammies, kde nahrávali největší legendy rabadabový éry a mnohem dále, takže naprosto zásadní vydavatelství a producent, který spolupracoval s Azou na týhle debutové desce Rebel Dota. Dáme si tři ukázky, ta první už hraje pod náma Rebels in Town, potom spolupráce s Jesse Royalem jménem No Vagabond, nebo Rastaman is No Vagabond. A pak ještě moje oblíbená singlovka Cheeky Wa-Wa-Why. A pull up the tune, poslouchejte i lyrics Azy Linich.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: What's going on there?
1: Well, we're in love.